0: Nazdar, chlapci. Ó, jsem strašně rád, že jste tady.
1: My jsme taky strašně rádi, že jsme tady.
0: Ale počkat, počkat, moment. Já jsem přece šéf inspektor Kluzo ze Sirete.
2: A my jsme z Rádia 1.

Tak nevím, co jsem tady špatně zmáčknul, nějak mi to nefunguje, ale s tím já mám problém celý život, že mi to nefunguje. Dozněli nám Pure Essence a This Feeling. Jo, tohle, Warm Jets, jestli se nepatím. A Never Never. Jestli máte někam vyrazit v 6:30, tak už jste to o chloupek nestihli, ale to je prostě život.